Už nelidé nelapáli, mu vyvěli za smaliky. Si je to šelví, je li zas malešelví, rádě se ližom, je zas malešel, si je to ženu, je zas malešelnu, rádě se lekvist, je zas malešel.